0: Iliana Papangeliová z investigatívneho subjektu Solomon pri preberaní ceny v mene víťazného združenia uviedla. Veríme, že toto ocenenie pomôže priniesť uznanie všetkým tým, ktorí potopenie lode prežili, i tým, ktorí pri ňom prišli o členov rodiny a blízkych. Dúfame, že tieto úmrtia nezostali nepovšimnuté a nezostanú nepotrestané. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas slávnostného odovzdávania ceny vyhlásila. Európsky parlament bude aj naďalej stať po boku rodiny Daphne. Bude stať na strane tých, čo hľadajú pravdu a na strane spravodlivosti nezávislej žurnalistiky. Žiadali sme odpovede. Starostlivo sme vec skúmali a prijali sme príslušné právne predpisy. A príjmeme aj ďalšie, len aby sme zabezpečili, že Európa je priestorom, ktorom môžu novinári vykonávať svoju prácu bez strachu, prenasledovania, násilia či hrozby smrti. Išlo už o tretí ročník udeľovania tohto ocenenia. Cena je uznaním za výnimočný novinársky počin, ktorý prispieva k podpore princípov a hodnôt Európskej únie. Vznikla na počas maltskej novinárky, blogerky a protikorupčnej aktivistky Daphne Caruanovej Galiciovej, ktorá bola v roku 2017 zavraždená. V rámci svojej investigatívnej novinárskej práce sa zaoberala praním špinavých peňazí, väzbami podnikov v oblasti online hazardných hier na organizovaný zločin, ako aj maltským systémom udeľovania občianstva výmenou za investície v krajine. V polovici októbra 2017 bola zavraždená nedaleko svojho domu pri výbuchu bomby nastraženej pod sedadlom jej auta. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
1: Jedenáctého července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica. Přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století. Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
2: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začaly provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
1: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Radka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 tisíc Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: viis Euroopa filmieksperdid, kes valivad välja viis auhinna nominenti. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib need viis filmi igasse Euroopa Liidu ametliku keelde ja seejärel näidatakse neid liikmesriikides toimuvatel tasuta linastustel. Kinopublik saab Luxi hindamisplatvormil hinnata filme kuni 5 tärniga. Luxi publiku auhinna võitja selgub publiku ja Euroopa Parlamendi liikmete häälte põhjal, kusjuures mõlemal on võrdne kaal. Võitja tehakse teatavaks aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva. Přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi. Spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes 1 000 000 žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly volební právo. Právě proto se Mezinárodní den žen od té doby slaví 8. března. I když OSN tento den oficiálně uznala až v roce 1977. Po druhé světové válce se prosazování rovnosti stalo součástí nové Evropy. Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila Římská smlouva, zakládající dokument EU, už v roce 1957. Rovnost žen a mužů byla od samého počátku jedním z principů Evropské unie. V průběhu desetiletí Unie přijala mnohé předpisy zakotvující rovnost žen a mužů v zaměstnání a v otázce rodičovské dovolené a také boj proti genderově podmíněnému násilí. Stále ještě ale není vyhráno. Ženy pořád berou za stejnou práci o 15% nižší plat než muži. Stále jich není dost ve vedoucích funkcích. A příliš mnoho se jich stále setkává s genderově podmíněným násilím. Evropský parlament hrál při utváření unijní agendy v oblasti